Až se stará pošta zhroutí vítr, bude vát. Všechny listy rozletí se, já budu šturmovat.